our system.

0: Bude vyhraněl panáku blbec, pitomec, zámu říkám
1: inhaluje.
2: Doufám, že ne
1: rům. Ne, inhaluje.
3: Inhaluje Radio 1.

0: Come on, baby, light my fire.
1: Zpomal se, Káči. V jedno mezi náma musí být jasno. Posloucháš Rádio 1?
0: S Rádiem 1 vstávám, s Rádiem 1 uléhám, baby.
1: Tak to je jiná. Chlap,

0: Make the Good. Radio 1.
1: Jsou 6 hodin a posloucháte Radio 1. Vysíláme z Prahy do celého světa na frekvenci 91,9 FM. Tady v Praze, v Plzni 97,5 FM, v Liberci 98,7 FM a v Českých Budějovicích na 102 FM. Já se jmenuji Douglas Arejane, jsem s vámi až do 9. A začínáme trochu experimentálnějiš. Tohle je novinka na labelu NAFI, N-A-A-F-I z Mexico City. Producentka se jmenuje Debit a tohle je track Assimilate. Let's go!

Oh, man. Debit, producentka původně z Monterrey, z Mexiko a teď žijící v New York City. A tohle je ukázka z její nový album Popurí na labelu NAFI, N-A-A-F-I, z Mexico City. Album je vynikající a tohle je fakt jako ukázka z experimentální kluhové hudby z Latinské Ameriky. Mám ještě jeden track za chvíli, ale opravdu Delia Beatriz se jmenuje Debit, a.k.a. Debit. Tak, dobrý začátek na páteční odpoledne na Radio 1. Já teď mám další novinku. Tohle je Innocent Kimpe and Practica. Tohle je takový africký drum and bass, si myslím, nebo kalimba spíš, aspoň v podání Innocent Kimpe a Practica. Track se jmenuje Keneya na Radio 1.

Tohle je ukázka z nová kompilací Global Rhythm Rhythms Presents Beyond the Algorithm Volume 1. To jsou dva producenty, Innocent Kimpe z Burkina Faso a francouzský producent Praktika. Track se jmenuje Kenea. A najdete to taky na jejich společný EP, The Malabobo EP od Innocent Kimpe a Praktika. Teď, jak jsem sliboval, mám další ukázku z nového alba Popurí od mexického producentka Debit. Tohle je fakt, je úlet. A pokud možno, já vím, že je to brzy ráno, ale pokud možno, dejte tohle na hlas. Track se jmenuje Tuve Suerte, Debit na Radio 1.

Muahahaha. Tak to bylo Debit, producentka mexická, žijící v New York. Její nový album je vynikající, jestli máte rádi experimentální elektronika, brutální elektronika, tak tohle je album pro vás. Popurí se jmenuje na labelu Nafi. To bylo skladba Tuve Suerte. Teď si dáme něco českýho. Tohle je český producent, který používá jméno Namez Sela. Jeho nový track se jmenuje Libertad en la piel, the SFX D&B remix. Namez Sela na Radio 1.

Český producent Námez Selá a nový track Libertad en la piel, the SFX D&B remix. A snad vydává to někde, aspoň jako na SoundCloud nebo něco. Zatím nemůžu najít, ale snad vydává. Jdeme z Schocny, odkud pochází Námez Selá, do Limy, do Peru, na příští skladbu. Afroperuánská formace Nová Lima má nový remixový album a tohle je ukázka. Track se jmenuje Hatacho, the Mitzumena remix Nová Lima na Radio 1.

Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden. S první novinkou je tu dneska Marie Kešovsky. Jmenuje se Jsou dny.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na Repete Fest 2026, který se koná od 24. do 26. července na zámku v Rožmitále pod Třemšínem. Vystoupí tam například Pokoj 25, Laser Viking nebo Taige.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: A můžete poslouchat naše československá hitparáda Velká sedma v repríze od 9 hodin, což je asi trochu víc než 2,5 hodiny odsaď. Teď máme 6 hodin 24 minut na Radio 1 a jdeme do domácího San Francisca. Tohle je novinka od producent Miguel Miggs, který vydával tento týden nový track jako skoro jako reedice, nebo předělal původní track, si myslím, z Brzy v 2007, něco takového. Track se jmenuje Falling Into Time, Miggs Vocal Revision, Miguel Miggs na Radio 1. Thank you.

čtvrtá edice Sound Vault od Miguel Mix, producent ze San Francisca, Northern California, represent. Tady spolupracuje se zpěvačkou

a posloucháte Rádio 1. A tohle je novinka od producent Joris Firetag. Track se jmenuje All This Time.

Tohle je ukázka z nového kompilací na francouzský label Cosmos Cities z Dijon z Francie. Kompilace se jmenuje, a musím najít, protože je to úplně novinka, Denshi Ongaku no Bigaku Volume 3. Tak tohle je japonský producent Yu Udagawa a skladba, která se jmenuje Little Secrets, takový ASMR na sobotní ráno. Kompilace je věnován nová elektronická hudba z Japonsku a dal dohromady majitel labelu Matt Soli. Tak mám další ukázku po 8 hodinu. Je to dost dobrá kompilace, takže doporučuji. Další doporučený ode mě je v podaný label Too Slow to Disco, který si myslím před týdnem vydal nový EP TSTD Edits, si myslím 18 už, v podaný producent z Mexico City, Monsieur Von Pratt. A tohle je fakt jako úlet, jak může najít Monsieur Von Pratt takové věci. Je to cover verzi skladby, si myslím, od Grover Washington, Just the Two of Us, ale tohle je mexická verze, který remixoval Monsieur Von Pratt. V jeho podání track se jmenuje Solo tu i yo. Tohle je Monsieur Von Pratt na Radio 1.

0: Mám další track od Monsieur Van Pratza po 7 hodinu, ale mám spoustu hudbu předtím. 6:45, sobotní ráno. Posloucháte Radio 1 s Douglasem až do 9.
1: Radio 1.
0: No a tohle je ukázka z nového alba Stupid Hot, podaný duo z Portland, Oregon, který se jmenuje Foam Boy. Track se jmenuje Soul Search.

Berlínský label Toy Tonics mapuje nový směr pro elektronickou hudbu z Berlína. Tohle je ukázka. Davide Dev a

ale je horká novinka v podaní Compost Records z Mnichova. V podaní Christian Prommer. Track se jmenuje Try and Times featuring Justine Hurworth.

Hudební mňamka v podaní Christian Prommert, bubeník z Mnichova, který je členem Truby Trio a taky má Christian Prommert's Drum Lesson a spoustu jiné projekty. Teď má nový album, který se jmenuje Rhythmic Nocturne a tohle je remix, který vydával tento týden. No, vlastně vydávají příští týden, pardon, tak 24. vydávají Try and Times featuring Justine Harworth, The Crackerzat remix od Christian Prommer. Teď máme 7 hodin a posloucháte Radio 1. Já jsem Neil Douglas Ariane, jsem s vámi až do 9. Máme hezký sobotní ráno tady v Praze. A tak ta příští skladba je novinka v podaní Monsieur Von Pratt. Tohle je na anglický label Make It Disco. Track se jmenuje Be My Only One featuring Scylla, the Monsieur Von Pratt Disco Mix na Radio 1.

producent pochází z Anglie. Jmenuje se Make It Disco. A tohle je novinka na labelu The Disco Express. Takže máme hodně disco. Track se jmenuje

0: 6 hodin a, pardon, 7 hodin a 6 minut a posloucháte Rádio 1, let's go. Do Francie na příští skladbu.
1: Rádio 1.

A teď jdeme do Miami. Podaný producent, který se jmenuje Old Soul. Tento track se jmenuje Traigo la Salsa. Let's go. 7 hodin, 11 minut, sobotní ráno. A už je to čas zatančit.

příští pátek budu vystoupit živě jako DJ v rámci letní filmová škola v Uherské Hradiště a moc se těším na to, abych hrál tuto písničku. Podaný producent Old Soul, track, který se jmenuje Traigo la Salsa. Určitě přinesu salsa do Uherské Hradiště příští týden, příští pátek v klubu Mír v rámci letní filmová škola. Teď máme 7 hodin, 17 minut. Posloucháte Rádio 1 se mnou s Douglasem.

Hitparáda Rádia 1. Máme tady pro vás pořádně našlápnuté novinky v Hitparádě Rádia 1. Nejprve zpěvačka Phoebe Bridgers a její nový song, který se jmenuje Lost Boys. Na tomto singlu také uslyšíte vokály od Lucy Dacus a Jillian Baker. Dvojice Boy Harsher se vrací po 4 letech se skladbou Jeans. Polly Jean Harvey má také novou píseň. Je kosmická, je věnovaná sondě Voyager a také se tak jmenuje.

Japonský velikán DJ Crush vydal už svoje 14. album a tady je skladba I Woke Up Feeling Fuzz featuring MC Yala. A o závěrečnou novinku se postarala londýnská rocková čtveřice Django Django a skladba K.

0: Tři vylosovaní hlasující tentokrát obdrží lístky na festival Vifič ven na poli. Ten se koná od 28. do 29. srpna v areálu Pole designu v Bílovicích. Vystoupí zde například Midi Lidi, Praga Union či Iva Bitová.
1: Hit paráda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.
2: A můžete poslouchat naše hit paráda zítra ráno v repríze od 9 hodin. Dnes od 9 hodin máme reprízu československé hit parády Velká sedma od 9 hodin, což je asi něco víc než hodinu a půl odsaď. Teď máme 7 hodin a skoro 20 minut a ta příští skladba je v podaný producent, hudebník ze São Paulo, určitě z Brazílie. Jmenuje se Bruno Berle a on má nový album, který se jmenuje Sem Fronteiras. A tohle je ukázka z nového alba, tento track se jmenuje Amor Inteiro, nový Bruno Berle na

Nový album se jmenuje Sem Fronteiras, jako bez hranic, od brazilského hudebníka Bruno Berle. A teď jdeme z Brazílie do Oregonu na příští skladbu. Tohle je ukázka z nového alba od Foamboy, jejich nový album, si myslím třetí. Jejich třetí album se jmenuje Stupid Hot a tohle je track A Million Times v podaní duo Foamboy na Radio 1.

Quebecský, jak se to říká, člověk z Quebecu, asi Quebecois, tak každopádně jmenuje se Poirier a tohle je nový single Smoothie au Bleu featuring KNLO. Předtím jsme měli kubánsko-francouzský duo Ibei a jejich track Hurry Hurry z jejich nový album Offering a Foam Boy, skladba A Million Times z jejich nový album Stupid Hot a Bruno Berle tam na začátku Amor Inteiro z nového alba Sem Fronteras. Jdeme teď do New Yorku v poraní duo Pahua a Willie Soul. Tohle je track Nueva York featuring Luisito Quintero na bubny. Pahua a Willie Soul na Radio Vietnam.

Levo Nueva York. Jdeme do Majorky. V podání producent Kiko Navarro společně s Floyd Lavín. Nový Afro House track se jmenuje Ina Dudu. Celý tracklist je na webu Rádia 1 a nebo můžete mě sledovat na Spotify, kde mám playlist, který se jmenuje Rádio 1 2026.

Nevím, jestli můžete do Majorky, ale pokud ne, tak buď se mnou, aspoň na rádiu. Tohle je majorský producent Kiko Navarro a Floyd Levine a nový track Ina Dudu. Teď jdeme do Bogotá, Kolumbia. Tohle je novinka od producent Felipe Gordon.

Colombia. Jmenuje se Felipe Gordon a tohle je ukázka z jeho nový EP Abstract Equatorial, který vychází na labelu GAM z Manchesteru 7. srpna. Tento track se jmenuje African Carter. 7 hodin 51 minut sobotní ráno. Posloucháte Rádio 1.

Radio 1.

Duo se jmenuje Curio Curio a tohle je ukázka z jejich nový album stejnojmenný Curio Curio na labelu Mr. Bongo Records. Album vychází 24. července a to je Luisa Monteiro z Brazílie, která žije v Rakousku, a německý producent Dustin Brown a společně jsou Curio Curio. Tak teď máme 8 hodin a 2 minuty na Radio 1. Já jsem Leo Douglas Ariane, jsem s vámi ještě hodinu, nebo trochu méně než hodinu. A začínáme tuto hodinou s opravdovou klasikou. Tohle je Alaide Costa a skladba Catavento na Radio 1.

Člověk nemůže poslouchat a nesmát, jako neusmívat. Alaida Costa a skladba Catavento z její album z roku 1976 Corazón. A já to mám na kompilaci, vynikající kompilace na Blue Note Records Blue Brazil. Oni mají, myslím, 4-5, ale tohle je na první edice Blue Brazil. Jdeme z Brazílie do Japonska na příští skladbu. Tohle je DJ Eiji Takehana featuring Yusuke Nakamura, track, který se jmenuje Deep Track Jazz na Radio 1.

Ukázka z nová kompilaci Denshi Ongaku no Bigaku, což podle Google Translate znamená estetika elektronické hudby. Nová elektronická hudba z Japonska. Tohle je DJ Eiji Takahana a skladba Deep Crack Jazz featuring Yusuke Nakamura. Najdete to na francouzský label Cosmos Cities. Jazzy pocit na sobotní ráno. 8 hodin a 11 minut.

Novinka od novozélandský zpěvák Lewis Baker a skladba Trouble. Tak dobrá věc, taková soulová věc. Jdeme z Aotearoa, jako Nový Zéland, do Portland, Oregon na příští skladbu. Duo Foamboy tento týden vydali jejich třetí album. Mám titulní skladba tady, track, který se jmenuje Stupid Hot. Nový Foamboy na Radio 1.

0: Producent se narodil v Montrealu z haitského původu. Teď žije v Lisabonu. Jmenuje se Gajans. A tohle je nový track Pod Jab featuring Wahli a Jaro Vandal. Novinka na labelu True Thoughts Recordings z Anglie. Teď máme 8 hodin, 21 minut, sobotní ráno na Radio 1.
1: Kulturní léto Rádia 1.
2: 9. týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s festivalem 52. letní filmová škola Uherské Hradiště, který se koná od 24. do 30. července. Tradiční festival v srdci Slovácka láká na filmy Michelangela Antonioniho, současnou africkou kinematografii či americký nezávislý film. Pokračovat budou loni novinkové sekce AFFN uvádí a Fresh. První představí autorský film 50. let, druhá nabídne několik neotřelých pohledů na téma rodiny. České a slovenské novinky představí tvůrce Delegace, výroční ceny obdrží Jiří Lábus, Anna Geislerová a francouzský režisér animovaných filmů Michel Oslo. V rámci doprovodného programu vystoupí Richard Miller, Kateřina Marie Tichá z Benjis, Cirkla Putika, Gufrau, Past nebo Fulcrum. Zdarma filmovka nabídne literární, dětský a herní program, lekce filmu, přednášky a diskuze, cymbálovky a letní kina. Více na lfs.cz. V kulturní tašce kromě dvoudenní akreditace a festivalového merče na letní filmovou školu najdete knihu Talentovaný pan Ripley, příběh amorálního podvodníka i příležitostného vraha, který chtěl být někým jiným. Vydává slovart.cz. Voucher v hodnotě 1000 korun od galerie Panská 1 v Českých Budějovicích. Nebojte se umění. Panská 1.cz. Karty s fotkami a plakáty ze zlaté éry filmu a zábavnou hru Máš na to nos? S prodlouženým nosem nakreslete co nejvíc obrázků. Pjatnik.cz. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Audioknihu Viktorie Hanišová Hoří ti táta. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Voucher v hodnotě 500 korun od Rock Spring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. RockSpring.cz.
1: Kulturní léto Rádia 1.
2: Celé léto soutěžíme každý všední den. Radio1.cz.
0: Moc se těším na letní filmovou školu, protože nejen jako, že miluju ty filmy a je to skvělá akce vůbec, ale letos hraju jako DJ v party Radia 1 v pátek večer v klubu Mír v Uherské Hradiště. Takže co můžete očekávat? Hodně taneční věci, hodně latino. A například ta příští skladba je jedna, která přinesu. Tohle je Palomo, producent z Los Angeles, který dělá cumbia remixy. A tady remixuje legendární skupina z Peru, který se jmenuje Los Mirlos. A tohle je skladba La Danza de los Mirlos, The Cumbia House Mix. Palomo na Radio 1.

Skupina se jmenuje Los Mirlos. Začali v roce 1972 a hrajou dodnes. Právě posloucháme nový remix od producent z Los Angeles, který se jmenuje Palomo. La Danza de los Mirlos, The Cumbia House Mix. A najdete to na labelu Deliciosa Cumbia z Los Angeles. A zůstaneme na latino vlnu. Další ukázka z věcí, co přinesu do uherské hry.

pátek večer v Uherské Hradiště jako opening party k letní filmové škole. Mexické trio Ohmema Gascon a Van Damme a skladba Mañana por la Mañana, novinka na labelu Made in Miami.

novinka od formácie Flamingo Pier, který už si myslím po 2-3 let nic nevydávali, ale mají nový single, který se jmenuje Cool Nights, Flamingo Pier z Nového Zélandu. Jdeme z Aotearoa zpátky do Brazílie na příští skladbu. Tohle je novinka od Bruno Berle, titulní skladba z jeho vynikající nového alba Sem Fronteiras, takový hezký bedroom pop z Brazílie v podání Bruno Berle na Radio 1.

0: miluju. No, titulní skladba z nového alba Sem Fronteiras v podaní brazilský multiinstrumentalista a producent Bruno Berle pochází z Maceió, hlavní město stát Alagoas v Brazílii. Vřele doporučuji album na labelu Far Out Recordings z Londýna. Teď máme 8 hodin a 40 minut na Radio 1, to znamená, že je to čas na kulturní servis.
1: Kulturní servis.
0: Je to tak, kulturní servis Rádia 1 na dnešek, sobotu 18.7.2026. Dnes má svátek Drahomíra, takže všechno nejlepší. A tohle je zkouška, jestli funguje ta kafe, tak uvidíme. Tak začínáme v rubriku Festivaly. Za dveřmi Pražský festival pouličního divadla na výstavišti Praha před Průmyslovým palácem a na Mariánském náměstí. Šarivari, festivalové ozvěny v kinech Světozor, Aero a Přítomnost. Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor Hradci Králové. Compact Disco na zámku Kostrčany. Correspondence, festival současného tance, fyzického divadla a nového cirkusu v Žďáru nad Sázavou. Phoenix Festival Regenerace, festival současné elektronické psychedelické hudby ve Valeči. V rubriku Filmy Kino Dlavačov od 18.30 promítají film Mouchy a od 20.30 Odysseja. Kino Pilotů od 17.10 Odysseja a od 18 hodin Tichá přítelkyně. Edison Film Hub od 19.30 promítají film Trochu života a od 21.30 Pozvání. Letní kino Dlavačov od 21.15 promítají film Blízká setkání třetího druhu. V rubriku Galerie Tereziánské křídlo Pražského hradu Czech Nature Photo. Galerie středočeského kraje Milcer Kincel Hilmar 1968 až 1978. Národní galerie Praha Veletržní palác NGP 230 let. Docs vás zvou na výstavu Hit by News. Galerie hlavního města Prahy Zámek Troja Labyrint. Krajina vnitřního bloudění. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy Trnková zahrada 2. Rock Café Kolektiv autorů Wall of Hope. Kunsthalle Praha Memory of Touch 1. Sbírka Kunsthalle Praha v dialogu. Moravská galerie v Brně Napravená křivda. Příběh sbírky Stefana Hellera. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze Váza, symbol kultury a života. Meat Factory, galerie Kostka, Borsos Lorenz, Spectre in the Wedge. Nová budova Národního muzea Czech Press Photo. Pragovská galerie výstava Martina Nitry a Ivy Davidové Killing the Flowers Won't Delay Spring. EPO 1 v Trutnově vás zvou na výstavu Pavel Holeček Neo Kosmos. Osmička Humpolec Present Perfect Otisky času v současné keramice. Novoměstská radnice Zdeněk Mézl Odkaz starých mistrů. Artoto Gallery v Uhelném Mlýně Timo bude. Karpuchina Gallery Natalia Pejková Stay in Touch. Veletržný palác, Tuskulum a další místa v Praze a v Pardubicích. Bienále ve věcí umění 2026. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, František Kincel, Trommel. Pražský hrad, jízdárna Pražského hradu, fragmenty paměti, svatovický poklad v zrcadle současného umění. Galerie C12, Michal Sinek, After Image. Galerie Rudolfinum, Datas, The Data and the Sovereign. Trafogalerie Dana Bartoničková a Jakub Titikalo. Fragmenty dne, světla noci. V Koleji 1 v Březnici, Jaromír 99. Vila Pele, Antonín Střížek, Svět od vedle. Studio Prám, Amy Saikia Wilson, The Adventure of Finding It and Then Losing It. V rubriku Koncerty a tančírny dneska v Bike Jesus, Slap, Míša Jaru, Dash and More. Groove Bar od 21.30, Harem DJs. U Bukanýra od 23 hodin DJs Bögen, B2B Vlad Jaki, Clayton a Daniela. Jazz Doc od 16 hodin Petra Ernier Trio featuring Matan Klein a Ezekiel Hezi Jait. Od 21 hodin Praga Son, La Musica Cubana in Praga. A tady na vlnách Rádia 1 od 13 hodin vysílá Jana Kománková, od 17 hodin nová hudba na Rádiu 1, od 20 hodin Cluster a od 22 hodin The Workout. A to vše v docela nabitým programu kulturního servisu Rádia 1 na dnešek sobotu 18. července 2026. Dnes má svátek Drahomíra, takže všechno nejlepší. Tak a tohle je vynikající novinka v podaní kubánská formace Orchestra Acocan. Track, který se jmenuje Girasol, featuring Miriam El-Hajj El-Hajli. Orchestra Acocan na Radio 1.

0: Formace pochází z Havana, Kuba, jmenuje se Orchestra a Cocaine a tohle je ukázka z nového alba Amerika. Track, který se jmenuje Girasol, featuring Miriam El Hajli na vokálech. Najdete to na labelu Daptone Records. Dap Kings jsou jako doprovodní skupina Amyho Winehouse. Vynikající formace a label je legendární, takže vřele doporučuji Orchestra a Cocaine. Další novinku, co mám pro vás, je v podání Edits Project. Tohle je skladba I'm Not Sure, featuring Sarah Kang and A1 na Radio 1.
1: Yeah, if you're just playing like bossa nova.

Producent se jmenuje Edits Project a tady spolupracuje se s vokalistou Sarah Kang a rapper A1 a nový track I'm Not Sure. Najdete to na labelu z Amsterdamu, který se jmenuje Vocal Records s dvěma L. Vocal Records. Tak pokud vám zajímalo to, co jsem dneska hrál, celý tracklist je na webu Rádia 1. A nebo můžete mě sledovat na streamingové platformy jak Spotify, tak Apple Music. Na Spotify můj playlist se jmenuje Radio 1 2026 a na Apple Music, stejný jako dnešní datum, R1 26.07.18, dnešní datum. Tak poslední skladba dneska je novinka. Celý album vyšlo tento týden. Duo, takový jednorázový projekt Helado Tropical, což je spolupráce mezi Helado Negro a Reina Tropical. Jejich nový album je stejnojmenný a tohle je skladba Soledad. Hezký víkend a uvidíme se příští pátek v Uherské Hradišti v rámci Letní filmová škola a Klub Mír. Tak ahoj, Douglas.

0: si minigolf! V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
1: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
2: Jak se zprávy stanou uměleckým dílem? Odpověď hledejte na monumentální výstavě Hit by News v Centru současného umění DOX. 200 předních světových umělců a jejich díla inspirovaná světem médií. Nechte se zasáhnout uměním. www.dox.cz
3: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Drahákejt. Existuje snad vhodnější místo pro rozeznění nejnitrnější emoce a ryzí zranitelnosti. Pro hořkosladké meditace o lásce, ztrátě i nepoznaném já, než naše milovaná továrna. Pražská hudební vizionářka Kate Le Bon se po 10 letech vrací do Prahy se svou 7. sólovou deskou Michelangelo Dying. Support Korut. Kate Le Bon 17. srpna v Meet Factory. Více info na meetfactory.cz.
5: Reklama na Radio 1.
6: Začíná Velká sedma na Radio 1. Vaše československá

0: Vysoká sedma. Posloucháte Českou hitparádu Rádia 1. Jupi!
1: Ano, přesně tak, počúvate Velkou sedmu, buď to v premiére 14. alebo v repríze 18. júla, července, 7. mesiaca. A to konkrétně 27. kolo. Pred džinglom nám dozněla novinka, posledná novinka číslo 5, duo Zimní pneu a skladba Džubáli. Poďme na do hlavného rebríka. 15. miesto, tam je pokles z 11. priečky 5 týždňov v hitparáde. Je tu Vojta Grabač a Pokoj 25 a jeho aktuálny singel 19.
2: Jednou, až všichni odmaturujeme,
3: točím dokument,
2: půjdem na vejšku, budou z nás doktori a právnici.
4: Běž si pro Bruslehneme, ještě dáme závod v trati a k
2: jaký myslíš, že to bude?

0: skutečně vypadáš jako člověk.
1: Ty myslíš, že kluci půjdou v hadrech jako já, jo?
0: Buď trouba, ty musíš víc než všichni ostatní. Máte přece slavnost, ne?

Dozněla nám skladba FC od pražské formácie Velocet Roll, minulotýždňová novinka, tento týždeň 12. město. Před nami je 11. Budvar staré dámy a skladba To nemůžu být já, minulý týždeň skončila na 7. pozici a máme ju tu 4 týdny v hlavním rebríku.

Single ve třetím patře, Pivoňka, 9. město. Single je takisto na 8. pozici a tam si dáme velmi razantnou změnu žánru. Esa z lesa a Vykoupení.

0: Bronzová pozícia, tretie miesto, najvyššie umiestnená novinka z minulého týždňa, Tereza Hrabiny a Jiný jméno na zvonku z pripravovanej druhej radovej dosky ceremonie. Druhé miesto, to je minulotýždňová trojka, Ano Duopast a skladba Vemte to za mne z dosky. Z dosky fotra.
1: Divadlo, show za kalby, pořád to samý. Foch, to je těžká práce, huba mě bolí. Alternativní jsme tím, že jsme furt zlitý. Rozpadnem se, budu v kanclu dělat za velký. Vemte to za mě, pátek, dělo do palice, to se vypne. Zase byl koncert, i duchu mi dali, vole, vodku do lednice. Za to nemůžu, vidím, vole, lahavta se přilepí k haxně. Je to jak magnet, jde to mimo mě.

nemůžu, pozvěte to za mě. Koupím si kravatu, hrdina 5 hodin nepije. Chci pevnou výplatu, od 8 do 6 everyday. Přeslo, co točí se, dokola baby jako Beyblade. Důchod a víkendy, faktury, bonusy, moje stage

0: práci! Chci normální práci! Chci normální práci! Chci normální práci!
1: Tolko past a vemte to za mě. Druhé místo, stejbona pozícia. No a než si dáme number one a samozřejmě potom rekapitulaci, tak jsem si dovolil tu dať jednu velmi netradičnou pamětnickou skladbu, kterou tak trošku jako zareflektujem na to aktuálne dianie na tu najšej minimálně pražskej scéně, nehudobnej. A pôvodne som premýšľal, že zahrám Hýha, Holky, Motúrek, ale to asi pamätnická skladba úplne nie, pretože to tu kralovalo v podstate niekoľko týždňov. Mám pocit, že Hýha, Holky s touto skladbou tu boli asi 11 týždňov alebo 10. Je dosť možné, že s touto skladbou vyhrajú veľkú sedmu. Tak by to nebolo úplne ako teda pamätnická skladba, skladba z roku 2026. Ale potom, tak som si hovoril, taká dobrá paralela. Ja som jel na zelenou. Tak mi napadla, ano, legendárna skladba, ktorú tu na Rádiu 1 sme moc nehrali, ani tú kapelu sme tu moc nehrali, ale tak asi to tak vydržíte. Je to 11. radová doska, ktorá sa volá úplne rovnako, Když ti svítí zelená, kapely Olympic, a vyšlo to v roku 1989. Tak to je, ako myslím, že dosť pamätnická skladba. Tak když se jednou rozhod, musíš jet, zbytečný je dlouho rozmýšlet. Jeď, dokud svítí zelená, a snaž se hlídat svoje já. Tak taká trošku netradičná reflexivná pamětnická skladba Olympic, Když ti svítí zelená.

0: Tak Django to asi vtedy myslel trošku jinak s tou
1: Jak
0: zelenou.
1: Paráda a... česká, ta je ale hezká.
0: S tou zelenou a s tím textem jako takým, ale my si budeme hrát prvé město Katarzia a pozvíma, neprídem.

0: Cheeseburger, macho rap, je tvoj svet fakt. Stačí suba z bullshit a fed. Im stačí kopák, prišli sa ožrať. Im stačí fed, rich boy, boza. Si HM-ko hudby,
1: veď na to tak netlač.
0: Druhý deťom,
1: vibe Karlovy Vary.
0: Pop starší, počuli už stokrát.
2: Želám ti, nech sem verí.
0: Gela, predlžené vlasy z ruských panien pod obočím biky. Perina kačičku, semenu z lososa, bublina, botox,

0: Novinka číslo 3, ostravská kapela Stratopilot a singel Zem. Novinka číslo 4, kapela z Valašského Meziříčí Drtikol a skladba Liščí.
1: Nejsem tady sám, dvě světla dál, cítím domov dek.
0: No a novinka posledná, novinka číslo 5, duo Zimní pneu a skladba nazvaná Džubáli.
1: Budeme tu furt, těma bonusný.
0: Pětnácté město, Vojta Grabáč a Pokoj 25 a single 19.
2: Pod mostem barikádníků slejzaj, se hyene a všude kolem nás, je tráva spálená, nekonečně času na město.
0: 14. město, bratislavská kapela Elections in the Deftown a single Dlhý rok. Jedenácté město, tam jsou The Stylist a aktuální kousek nazvaný All Out All Night. Dvanácté město obsadila pražská formácia Velocetrol a jejich kousek nazvaný FC. Jedenácté město, Budvar staré dámy a To nemůžu být já. Desiaté město, tam je single Siluety, spolupráce Matěja Čecha a Kamat 213 a Pavly Bastlovy a Tokyo Drift. Deviatka, Pivoňka, single Ve třetím patře.
3: Ve třetím patře se svítí jako první, spím tu už hodně noc.
0: Osmé město, Esa z lesa a single Vykoupení.

0: Sjedeme město, tam jsou tisíčáci a single nazvaný V zimě příroda spí.
1: V zimě příroda spí, co se jí asi zdá, o čem a proč?
0: Šestka, spolupráce Honzu Hanáka, Honzy Hanáka a Tamary Schmidt, to znamená Sonority a Avali, single Eterea. Piaté město obsadila skladba Neučité obavy od vypsanej fixy.
1: Ale tady zrovna nejsou. Ale tady zrovna nejsou.
0: Štvorka Floex a Railway Electro. Trojka, tam je Tereza Hrabiny a skladba Jiný jméno na zvonku.

0: druhé město, tam jsou Past a single Vemte to za mě.
1: Vemte to za mě, sobota koncert, probudím se někde, zase vole v okno, volině volali, vole, nevím ani kde jsem, už budu hodnej, volám promotéru.
0: No a number one, prvé město, Katka Kubošiová, Katarzia a skladba Pozvíma, neprídem.
2: Nikdy, že

0: si HM kohoutky.
1: No a to je úplne všetko z 27. kola Veľké sedmi. Prajem príjemný zbytok pracovného týždňa. Užite si víkend, pokiaľ sa ešte len chystáte na dovolenku, tak si užite. Bez nejakých karambolov, havárií, krádeží, strát peňazí, dokladov a iných vecí. Dávajte na seba pozor a samozrejme krásnu dovolenku, krásne prázdniny. A popri tých všetkých radostiach, povinnostiach, strastiach, nezabudnite zahlasovať do Veľkej sedmy. Všetko dobré vám želá Dan Šabík.
0: Pre peniažky. Môj najväčší win-win je byť nepekná, nemilá.
2: Veľká sedma s Kocápkem, Noizarem či Šabíkem. Každé úterý od 8 večer živě a v sobotu od 9 ráno v repríze. Vaše československá hitparáda.
3: Reklama Rádia 1.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
6: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
7: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
8: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
9: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
10: Reklama na Radio 1.

No tak pár vteřinek po 11. hodině, mám příjemný poslech od velkého černoučkého mikrofonu na všech frekvencích Rádia 1 pře Tomáš Vidra. Začíná pořad Staré poledne. Takže hned to rozjedeme. Jako první je tady kapela z městečka Hummelstown ve státě Pensylvánia a tady je jejich deska, která se jmenuje stejně jako kapela Full Moon. Skladba s názvem Night Calls otvírá dnešní Staré poledne. Příjemný poslech přeje Tomáš Vidra. Tady jsou Full Moon.

Tak to byla kapela Full Moon a jejich deska, u které není úplně jasný, když se vyšla 1979 nebo 1980, ale je to jedno, muzika je to skvělá, skladba Night Calls. 16. července je takový smutný datum. To umřeli dva skvělí muzikanti, Johnny Winter a John Lord. Tak oba si dneska pustíme. A jako prvního klávesáka Johna Lorda mám tady desku kapely Whitesnake, která se jmenuje Trouble, vyšla v říjnu roku 78. Na kytary tam hraje třeba Mickey Moody a Bernie Marsden. A samozřejmě John Lord na klávesi. Skladba s názvem The Time is Right for Love.

Tolik kapela Whitesnake a s nimi skvělý John Lord. Teď předevčírem to bylo 10 let, co nás tenhle fenomenální klávesák opustil. Teď je tady další britská kapela. Říkali si Bakerloo, založil ji David Clem Clemson. No a třeba v té kapele hrál Keith Baker, který ho můžete znát z takových kapel, jako byly Supertramp nebo Uriah Heep. Tady jsou Bakerloo a deska z roku 69, skladba s názvem Last Blues.

Tolik kapela Bakerloo, kterou, jak jsem říkal, vedl David Clem Clemson. Tak a teď jsou tady Cream Soda. Jejich jediná deska Tricky Zingers vyšla v roce 1975 a my si z ní dáme poměrně zajímavě natočenou skladbu, která se jmenuje Beat Song.

Cream Soda a skladba When the Sun Shines. Já jsem, tady blbý světlo a já jsem na to nevěděl, dal jsem tu přenosku trochu jinam. Nevadí, stejně ta deska je celá výborná. Teď už tady mám partičku, která se jmenuje Valhalla. V roce 72 vydali svoji desku a na ní je skladba I'm Not Asking.

Tak tolik teda kapela Valhalla. No a protože včera měl Marcel narozeniny, tak tady pro ně je teď jedna velká jízda k těm 25. teda no. Kapela Point Blank, jejich album Hard Way z roku 79 a velmi zajímavě udělaná verze slavné skladby kapely Deep Purple Highway Star. Tady jsou Point Blank speciálně pro Marcela.

Tolik kapela Point Blank a jejich jižanská verze skladby Highway Star z desky Hard Way. Teď je tady londýnská, z jižního Londýna, formace s názvem Pluto. Jejich album z roku 71 a skladba s názvem And My Old Rocking Horse.

Tolik skladba kapely Pluto, partička, jak jsem říkal, z jižního Londýna. No a teď tady mám formaci, jenž se jmenovala Ten Wheel Drive. Jejich zpěvačkou byla skvělá Genia Ravan, což je přezdívka, tato dívenka se vlastním jménem jmenuje Geniusza Zelkowicz. Narodila se v městečku Lodz v Polsku a do USA emigrovali na konci války. Ona hrála v několika kapelách, dokonce v kapele Goldie and the Gingerbreads, tam jí manažera dělal skvělej slavný manažer Andrew Oldham, jinak manažer Rolling Stones. Ten Wheel Drive a Genia Ravan, jejich první deska s názvem Construction No. 1 je z roku 69 a my si dáme skladbu Tight Rope.

0: Tolik kapela Kaktus.
1: Reklama Rádia 1.
2: Zahraj si minigolf! Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
3: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
6: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
7: Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
8: A s kódem KFC LETO si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
7: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
8: Tak využijte kód KFC LETO a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
7: Více informací v restauracích KFC.
9: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
10: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová krkovice kilo a Lakrum máslo 250 gramů za 22,90 do 21. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
11: Reklama na Radio 1.
0: Tak a teď už je připravený Johnny Winter. Já jsem na začátku minulé hodiny říkal, že dva skvělí muzikanti zemřeli 16. července, a to John Lord, kterýho jsme si už pouštěli, a taky Johnny Winter. No a podle hesla Johnníček do každé rodiny, tady je album s názvem Life in London a skladba, která se jmenuje It's My Own Fault z roku 1970.

Tolik Johnny Winter, album Life in London z roku 1970. Tady mám kapelu, která si říkala Big Brother and the Holding Company. To byla ta partička, s kterou v začátcích své kariéry zpívala Janis Joplin. Tohle jsou dvě desky, které vydali po tom, co Janis od nich odešla a založila si svoji vlastní kapelu. Tady mám tu druhou desku How Hard It Is z roku 1971 a skladba se jmenuje Buried Alive in the Blues. Kapela Big Brother and the Holding Company.

Tolik kapela Big Brother and the Holding Company a jejich deska How Hard It Is z roku 71. To byla skladba Buried Alive in the Blues. Teď už jsou tady Indiáni. Lincoln Street Exit, album Drive It z roku 1970 a skladba s názvem Dirty Mother Blues.

Tak, výborná partička Lincoln Street Exit a jejich deska s názvem Drive It. No a teď už jsou tady 10 Years After, album Life at Winterland Arena z roku 71 a taková hezká, veselá, skočná, skoro jako polka, skladba s názvem I'm Going Home. To si zatancujete po kuchyni.

0: Thank you. Peace to all. Thank you.
1: 10 years after, Life at Winterland a skočná píseň I'm Going Home z roku 1971. Teď něco zádumčivého. Tady jsou Mystic Shiva, rok 1970 a skladba s názvem Supernatural Mind.

Tak tolik Mystic Shiva a jejich zádumčivá Supernatural Mind. V Texasu v 70. letech působila kapela Oskanos. Jejich album Rough Mix vyšlo v roce 75 a my si z něho dáme lehce také zádumčivou takovou vesmírnou skladbu s názvem Second Time Blues.

To byli texaští Oskanos. No před chvílí jsem tady pouštěl kapelu Big Brother and the Holding Company, s kterými zpívala Janis Joplin. A nejoblíbenější zpěvačkou Janis Joplin byla Bessie Smith. Tady mám desku Bessie Smith a Louis Armstrong z roku 1924. A tam je taková smutná romantická píseň Blues prázdné postele. Empty Bed Blues. Bessie Smith a Louis Armstrong.

0: Tolik Bessie Smith a Louis Armstrong skladby z roku 1924. Empty Bed Blues. No a když už jsme u té romantiky, tak na závěr jedna velmi romantická kapela Kenneth Heat a John Lee Hooker. Album Hooker and Heat, rok 1971 a píseň o tom, jaký by to bylo být s tebou sám na pustém ostrově. Just you and me. To je poslední skladba dnešního Starého poledne. Loučí se s Tomáš Vidra. Pokud si budete dnešní pořad chtít poslechnout ještě jednou, tak na platformě YouTube pod heslem Staré poledne tam za chvilku bude. A pokud se budete o některých deskách chtít něco dozvědět víc, tak taky platforma YouTube, kanál 1000 Alp na pustý ostrov, kde spolu s kytaristou kapely Red Baron Band Pavlem Kováčem vyprávíme o zajímavých deskách. Mějte se fajn, tady jsou Kenneth Heat a John Lee Hooker. Just you and me, baby.
1: How much is it?

0: Reklama Rádia 1.
1: Uni. Kulturní magazín pro ty, kteří vědí, že kultura nezačíná v mainstreamu a nespokojí se jen s playlistem. Každý měsíc přinášíme rozhovory, reportáže a recenze napříč hudbou, literaturou, filmem, divadlem i výtvarnem. Uni. Čtení pro ty, kteří se nebojí nahlédnout pod povrch. Předplatné na magazín Uni.cz.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Jak se zprávy stanou uměleckým dílem? Odpověď hledejte na monumentální výstavě Hit by News v Centru současného umění DOX. 200 předních světových umělců a jejich díla inspirovaná světem médií. Nechte se zasáhnout uměním. www.dox.cz.
4: Reklama na Radio 1.

0: zátiší Slanýži.
1: Dobré poledne, posloucháte Rádio 1, zdraví vás Jana Kománková. Dneska mimořádně co by záskok, budu tady od teď do 5. hodiny, kdy začne nemoderovaný blok nové hudby. A dneska to bude trochu retro a trochu funky, uvidíme.
2: Hey, what's up, man? Brother, what's up? Hey, how you doing? Man. Yeah, brother, like, stop.

To byl kousek takový prazvláštní kompilace, která letos vyšla, jmenuje se Curse You Foreign Lands a jsou to řecké nahrávky z 30. až 50. let. Teď už Horisende, kterýmu teď vyšla věc Love and Heartache, už trochu starší, zcela nadčasová.

Lonnie Liston Smith, skladba Expansions z roku 75. Posloucháte Rádio 1. Trochu retro nálad, ale budou i nové věci, nebo věci, které jsou nový a zní trochu jako starý. Času je na to spousta. Pokud chcete, můžete nám psát do četovacího okýnka na Rádio 1.cz.

Krásná věc Šadé v remixu od Neptunes, který byli autory dnešní znělky. A teď něco úplně novýho, Get Down Services a The Bins, věc, která je úplně nová, byť zní dosti jako závan minulosti.

Tonic Troublemaker se nám dojedná a zase jednou Snoop Dogg v coveru slavné věci od Doors, Riders on the Storm.

0: Reklama Rádia 1.
1: Přijď se hýbat. Tanec, divadlo, akrobacie, práce s hlasem nebo improvizace. To je festival Žižkostel v pohybu. Od 20. do 24. července ve velkém sále Žižkostela. Desítky lekcí pro dospělé i rodiče s dětmi se špičkovými lektory. Více dozvíš na webu žižkostel.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
4: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
5: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
6: Reklama na Radio 1.

Posloucháte Rádio 1, tady Mark Marland, Kid Loco a jejich kamarádičci a kolegové. Teď si dáme Kucho, Cat People, pak Jazz Boys, After Clank a spoustu dalšího.

0: Léto Rádia 1. 9. týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s festivalem 52. letní filmová škola Uherské Hradiště, který se koná od 24. do 30. července. Tradiční festival v srdci Slovácka láká na filmy Michelangela Antonioniho, současnou africkou kinematografii či americký nezávislý film. Pokračovat budou loni novinkové sekce AFFN uvádí a Fresh. První představí autorský film 50. let, druhá nabídne několik neotřelých pohledů na téma rodiny. České a slovenské novinky představí tvůrce Delegace, výroční ceny obdrží Jiří Lábus, Anna Geislerová a francouzský režisér animovaných filmů Michel Oslo. V rámci doprovodného programu vystoupí Richard Miller, Kateřina Marie Tichá z Benjis, Cirkla Putika, Gufrau, Past nebo Fulcrum. Zdarma filmovka nabídne literární, dětský a herní program, lekce filmu, přednášky a diskuze, cymbálovky a letní kina. Více na lfs.cz. V kulturní tašce kromě dvoudenní akreditace a festivalového merče na letní filmovou školu najdete knihu Talentovaný pan Ripley, příběh amorálního podvodníka i příležitostného vraha, který chtěl být někým jiným. Vydává slovart.cz. Voucher v hodnotě 1000 korun od galerie Panská 1 v Českých Budějovicích. Nebojte se umění. Panská 1.cz. Karty s fotkami a plakáty ze zlaté éry filmu a zábavnou hru Máš na to nos? S prodlouženým nosem nakreslete co nejvíc obrázků. Pjatnik.cz. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Audioknihu Viktorie Hanišová Hoří ti táta. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Voucher v hodnotě 500 korun od Rock Spring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. RockSpring.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Radio1.cz.
1: Tohle je kapela, která o sobě říká, že hraje jazz, non-jazz. Říkají si Parazit Jazz a tohle je skladba Apocalypse.

tvrdí Desin Vegas, písení opěvojící s bubanici, no tak z Velvet Underground. A teď nás čeká GSM Rechain.

To byl Trams z předloňského EPčka Trams in Dub, verze od Jiggles Dubs, který tady občas hráváme ve Sleep Clubingu i jinde. Tohle je úplná novinka Panda Bear, Sonic Boom, nový společný album A of One.

0: Reklama Rádia 1.
1: Zahraj si minigolf! V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
3: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky

Hamburg, Švýcarsko, ekvádorská dvojice Hermanos Gutierrez, která příští měsíc hraje v Praze. A teď si pustím IBBO Sound Machine, posloucháte Radio 1. Jinak zdravím naše posluchače do Německa a taky do Amsterdamu.

Give me freedom. Give me love.

Give me freedom. Give me love with a kiss. Give me peace.

Marshall's Affair a instrumentální cover Slavné věci od Wu-Tang Clan. Teď si dáme něco z tradice od Troublemakers, potom Barry Adamson.

Richard Swift a jeho píseň o tom, která si zlomil prsta, už se mu nikdy pořádně nezahojil. Broken Finger Blues. Posloucháte Rádio 1, Michael Kiwanuka následuje a potom lepí.

0: Reklama Rádia 1.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exkluziv, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
3: Já chci hot dog.
4: Já mám chuť na matcha latte.
5: Taky beru hot dog a klid v autě.
2: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
6: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
7: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 25,90 Pilsner Urquell půl litru a meloun vodní kilo za 9,90. Platí do 21. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
8: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
10: Tento týden u nás. České rané brambory kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
11: Reklama na Radio 1.

Je to tak, kulturní servis nadchází, začínáme od festivalu, za dveřmi Pražský festival pohledčního divadla, na výstavišti Praha před Průmyslovým palácem a na Mariánském náměstí. Šarivary, festivalové ozvěny v kinech Světozor, Aero a Přítomnost, Landscape, multižánrový festival a téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové, Compact Disco na zámku Kostrčany, Korespondence, festival současného tance, fyzického divadla a nového cirkusu ve Žďáru nad Sázavou a Phoenix Festival Regenerace, festival současné elektronické psychedelické hudby ve Valeči. Pak tady máme filmy Kino Dlavačov, 18.30 Mouchy, 20.30 Odysea, Kino Pilotů, 17.10 Odysea, 18.00 Tichá přítelkyně, Edison Film Hub 19.30 Trochu života, 21.30 Pozvání, Letní kino Dlabačov 21.15 Blízká setkání třetího druhu. Galerie Terezianské křídlo Pražského hradu Czech Nature Photo, Galerie Středočeského kraje Melcokince Hilmar 68 až 78, Národní galerie Veletržní palác NGP 230 let, v DOXu výstava Hit by News. Na zámku Troja, labirint, krajina vnitřního bloudění, Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Trnkova zahrada 2. Rockafé, kolektiv autorů Wall of Hope, Kunsthalle Praha, Memorial of Touch, zbírka Kunsthalle Praha v dialogu. Moravská galerie v Brně, Napravená křivda, příběh zbírky Štefana Hellera, Umělecko-průmyslové muzeum v Praze Váza, symbol kultury a života, Meat Factory, galerie Kostka, Borse Schlerins, Spectre in the Veg. Nová budova Národního muzea Czech Press Photo, Pragovka, výstava Martina Nitry a Evy Davidové, Killing the Flowers, One Delay Spring, EPO 1 v Trutnově, Pavel Holeček, Neokosmos, Osmička, Humpolec, Present Perfect, Otisky času v současné keramice, Novoměstská radnice Zdeněk Mézl, Odkaz starých mistrů, Artoto Galerie v Ohané mlíně, Timo Bude. Karpuchina Galerie, Natálie Pejchová, Stay in Touch, Veletržní palác Tuskulum a další místa v Praze a Pardubicích, Bienále ve věci umění. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, František Kincel Tromo, Pražský hrad Jízdárna, Fragmenty paměti, Svatovický poklad, Zrcadlo současného umění. Galerie C12, Michal Sinek, After Image, v Rodolfinu, Data and the Sovereign, Trafo Galerie, Dana Bartoníčková, Jakub Titikalo, Fragmenty dnes, Světla noci, v Koleji 1 v Březnici Jaromír 99, Vila Pelé, Antonín Střížek, Svět odvedle a Studio Prám, Ami Saiki a Wilson, The Adventure of Finding It and Then Losing It. Koncerty a tančírny Bike Jesus, Slep, Mišajaru, Dash and More, Groove Bar 21.30, Harem DJs, Umukonira 23, DJové Bogen, B2B, Vlad Jaky, Clayton a Daniela, v Rizoku 16, Petra Ernej Trio, featuring Matan Klein, Ezekiel Hezviajt a v 21 hodin Praga Son, La Musica Cubana in Praga. Na Rádio 1 v 17 začne nemoderovaný blok, nová hudba na Rádio 1, ve 20 hodin pořad Cluster a ve 22 známý již mnoho let ze fungující pořad The Workout. My pokračujeme dál. Bylo oznámeno, že se Mark Ribble opět chystá do Prahy. Má novou kapelu, od ní tady ještě nic není, ale jedna starší věc. Knock That Statue Down.

0: Sodalek. By the time we arrive in El Salvador. A já se budu pomalu chýlit k odchodu a od pěti vás čeká nemoderovaný blok nové hudby, což znamená několik hodin nejčerstvějších skladeb od kapel, které jsme sem přidali a částečně zásluhou kanceláře, částečně zásluhou toho, že DJové rádia 1 posílají a ukládají a navádějí a tak dále, takže tady toho je spousta i v letě, kdy toho normálně asi tak moc nevychází. Ode mě ještě Family Revin, pár dalších věcí a budu se těšit na slyšenou příští týden ve svých obvyklých časech, což bude znamenat ve čtvrtek odpoledne a pak ve čtvrtek večer v rámci pořadu Sleep Clubbing.
1: Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden. S první novinkou je tu dneska Marie Kešovsky. Jmenuje se Jsou dny.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na Repete Fest 2026, který se koná od 24. do 26. července na zámku v Rožmitále pod Třemšínem. Vystoupí tam například Pokoj 25, Laser Viking nebo Taige.

Hitparáda Rádia 1. Máme tady pro vás pořádně našlápnuté novinky v Hitparádě Rádia 1. Nejprve zpěvačka Phoebe Bridgers a její nový song, který se jmenuje Lost Boys. Na tomto singlu také uslyšíte vokály od Lucy Dacus a Jillian Baker. Dvojice Boy Harsher se vrací po 4 letech se skladbou Jeans. Polly Jean Harvey má také novou píseň. Je kosmická, je věnovaná sondě Voyager a také se tak jmenuje. Japonský velikán DJ Crush vydal už svoje 14. album a tady je skladba I Woke Up Feeling Fuzz featuring MC Yala. A o závěrečnou novinku se postarala londýnská rocková čtveřice Django Django a skladba

0: Tři vylosovaní hlasující tentokrát obdrží lístky na festival Vifič ven na poli. Ten se koná od 28. do 29. srpna v areálu Pole designu v Bílovicích. Vystoupí zde například Midi Lidi, Prago Union či Iva Bitová.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

0: si minigolf!
1: V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
3: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Aktiv, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
4: Drahá Kate, existuje snad vhodnější místo pro rozeznění nejnitarnější emoce a ryzí zranitelnosti. Pro hořkosladké meditace o lásce, ztrátě i nepoznaném já, než naše milovaná továrna. Velšská hudební vizionářka Kate Le Bon se po 10 letech vrací do Prahy se svou 7. sólovou deskou Michelangelo Dying. Support Korut. Kate Le Bon 17. srpna v Meet Factory. Více info na meetfactory.cz.
5: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.
6: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 25,90 Pilsner Urquell půl litru a meloun vodní kilo za 9,90. Platí do 21. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
7: Reklama na Radio 1.
8: Pozor, pozor, alarm.
9: Pozor, pozor, alarm.
8: Alarm, pozor.
9: Alarm, alarm, pozor.
8: Pozor. Právě začíná pořad Nová hudba na Radio 1.
9: Následující 3 hodiny vám budeme servírovat velmi čerstvé hudební novinky, které pro vás pečlivě vybral kolektiv Radia 1.
8: Dobrou chuť. Samostatný singly a skladby z právě vydaných čerstvých desek byly za posledních 14 dní demokratickou metodou navrhovány naším více než 100-hlavým kolektivem DJs.
9: 100 lidí, 100 chutí.
8: A z téhle bezedný studnice následně vzešel výběr, který vám nyní představíme.
9: Bez řečí, žánrových omezení a abecedně.
8: Perto tam, Hans!

Hitparáda Rádia 1. Máme tady pro vás pořádně našlápnuté novinky v Hitparádě Rádia 1. Nejprve zpěvačka Phoebe Bridgers a její nový song, který se jmenuje Lost Boys. Na tomto singlu také uslyšíte vokály od Lucy Dacus a Jillian Baker. Dvojice Boy Harsher se vrací po 4 letech se skladbou Jeans. Polly Jean Harvey má také novou píseň. Je kosmická, je věnovaná sondě Voyager a také se tak jmenuje.

Japonský velikán DJ Crush vydal už svoje 14. album a tady je skladba I Woke Up Feeling Fuzz featuring MC Yala. A o závěrečnou novinku se postarala londýnská rocková čtveřice Django Django a skladba Cameo.

0: Tři vylosovaní hlasující tentokrát obdrží lístky na festival Vifič ven na poli. Ten se koná od 28. do 29. srpna v areálu Pole designu v Bílovicích. Vystoupí zde například Midi Lidi, Praga Union či Iva Bitová.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

0: Rádio 1. Větší než ještět.
1: Liberec 98,7 FM.
2: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

0: si minigolf! V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
1: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
2: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude zdejší, všude je fajn.
4: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
5: Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
6: A s kódem KSC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
5: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
6: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
5: Více informací v restauracích KFC.
7: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová krkovice kilo a Lakrum máslo 250 gramů za 22,90 do 21. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
8: Reklama na Radio 1.
9: Právě posloucháte pořád Nová hudba na Radio 1.
10: Na Radio 1.
9: Na Radio 1.
10: Na Radio 1.

Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden. S první novinkou je tu dneska Marie Kešovsky. Jmenuje se Jsou dny.

přijít mít. Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na Repete Fest 2026, který se koná od 24. do 26. července na zámku v Rožmitále pod Třemšínem. Vystoupí tam například Pokoj 25, Laser Viking nebo Tajge.

0: Pojď, kluci!
1: Hele, ale namazali jste se, že jo?
2: Radio 1. Check, please.

0: is alright.
1: Reklama Rádia 1.
2: Uni. Kulturní magazín pro ty, kteří vědí, že kultura nezačíná v mainstreamu a nespokojí se jen s playlistem. Každý měsíc přinášíme rozhovory, reportáže a recenze napříč hudbou, literaturou, filmem, divadlem i výtvarnem. Uni. Čtení pro ty, kteří se nebojí nahlédnout pod povrch. Předplatné na magazín Uni.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Přijď se hýbat. Tanec, divadlo, akrobacie, práce s hlasem nebo improvizace. To je festival Žižkostel v pohybu. Od 20. do 24. července ve velkém sále Žižkostela. Desítky lekcí pro dospělé i rodiče s dětmi se špičkovými lektory. Více dozvíš na webu žižkostel.cz.
6: Reklama na Radio 1.
7: Právě posloucháte pořád Nová hudba na Rádiu 1.
8: Na Rádiu 1.
7: Na Rádiu 1.
8: Na Rádiu 1.

0: inhaluje. Inhaluje. Panáku blbec, pitomec. Inhaluje.
1: Inhaluje.
2: Doufám, že ne rům.
1: Ne, inhaluje.
3: Inhaluje Radio 1.

and it was so funny.

Yeah.

0: Ahoj a hezký večer, odbyla 20. hodina, je sobota, vy ladíte Rádio 1, s ním pravidelný pořád Klastr. Jsme zpátky po dvou týdnech, aby jsme se dneska výhradně zaměřili na festival Zmar, se kterým jsme oba do nějakým způsobem spojený a který se bude konat za 3 týdny ve obci Mšené Lázně. Bude se konat konkrétně 7. až 9. srpna a ten festival už je letos bohužel vyprodaný. Přesto jsme chtěli dneska tady odprezentovat zvuk tohohle festivalu a třeba vás navnadit na to, abyste si koupili lístek příští rok.
1: Ostatně jako každý rok se před festivalem Zmar věnujeme tomuto vrcholu festivalového léta. Já ještě na začátek bych upřesnil, Michal je členem užšího produkčního týmu, tedy doslova ten festival pořádá, takže já pouze jako tak občas přivezu někoho z letiště, ale snažím se taky pomoct, je to krásná věc pomáhat na festivale, speciálně na festivale jako je Zmar, protože tohle je hodně komunitní akce. Povídali jsme si taky o něm tady s Konrádem alias Valentínem Pančáke asi tak před 2 měsíci v pořadu Klastr. No a dneska se projdeme společně tím dlouhým line-upem, kdy se na 2 stagech po 2,5 dne vystřídá hodně outsiderských DJs, letos taky hodně DJů, kteří jsou spojený i s pořadem Klastr nebo se zvukem pořadu Klastr, jmenovitě je to Lukas Kron, Mr. TC a Niklas Vant, ale taky jsem si našel v line-upu několik svých želízek v ohni a rád vám pustím i něco, co tyhle ty DJs hrajou. Trošku vystoupíme i z naší komfortní zóny, ale festival Zmar je něco, za čím i stojíme oba dva. Myslím, že pevně i přesto, že je to žánrově hodně široce rozkročený a ne všechno bychom asi normálně v pořadu Klastr pustili.
0: Je to tak, asi se nebudeme věnovat nutně úplně všem konkrétním umělcům, ale určitě něco zahrajem od producentů, který tam právě letos vystoupí a hlavně se budeme snažit nějakým způsobem přiblížit ten zvuk, který tenhle festival reprezentuje.
1: Takže si ještě poslechněte track od Happy Meals a my se pustíme do míchání.
0: Tady Klastr, Not Me, Mike H a Radio 1.

Právě nám dohrála skladba od švýcarské skupiny Yellow, nebo chcete-li Dua Yellow. Konkrétně jsme si hráli skladbu Rubber Band Man z jejich alba Baby z roku 1991. No a Yellow je kapela, která, ať chcete nebo ne, tak vždycky na festivalu Zmar zaslechnete. Já si to tak nějak vždycky počítám a 2 až 3 skladby od různých DJs vždycky napočítám. Yellow je hodně zajímavá kapela, která je pořád v hledáčku DJs, který jako dokážou kombinovat tyhle ty outsiderský žánry a pořád se tam tahleta muzika dokáže prosadit a já osobně tu kapelu mám velmi rád. Předtím to byly Taboos Project, skladba Eyes of a Child z první poloviny 80. let, no a takovýhle feel good zvuk s kytarou, nebo chcete-li takový laidback sound písničkovej, bude na festivalu Zmar prezentovat například Alessandra Mar anebo Fabio Falkenstein. A teď posloucháte takovou namotávačku od Toulouse Lautrexe.

Letos vůbec poprvé budeme mít na Zmaru kromě DJů i dva živý projekty. Jedním z nich je UGHH, Underground Hyper Hero, který tady asi před 2-3 měsícema byl taky jako host na rozhovor v Klastru u nás. No a ten se vrátí zase zpátky do Čech ze své rezidence na Řeckých ostrovech a zahraje živák na hlavní stage a pak tam zazní ještě jedno další liveko, a to na druhý poslechový takzvaný čeltový stage, a to je dvojice, která se skrývá za projektem Sex Tape, sex jako S-A-X, jakože saxofon, Sex Tape, a skladba Crazy Sound nám zrovna teďko hrajou v Klastru.

Trošku bláznivá věc, to je britský hudebník Pete Shelley, který stál za zrodem třeba kapely Buzzcocks. Tohle je všem jeho skladba One One One. Pete Shelley byl hodně aktivní na vydavatelství Factory Records z Manchesteru. No a mě hodně baví tady ten jeho elektronický zvuk. Je to rozhodně něco, co by letos mohlo na Zmaru zaznít. Možná, že to třeba budu i já, kdo by tuhle tu písničku tam mohl pustit.

Jméno, který podle mě zahraje na zmaru takovejhle zvuk, je DJka Maryam S, která taky hraje nějaký Afriky a tak vůbec. Skladba předtím byla ale od Lukase Krona, skladba s názvem Ascona, taková výraznější věc od něj. Lukas Kron podle mě je absolutně skvělý booking na tenhle ten festival, je to producent DJ, kterýho já sleduju snad už od začátku, kdy s kapelou Stabil Elite z Düsseldorfu vydal v roce 2012 debutový album. Myslím si, že od Stabil Elite ještě něco pustíme, každopádně jeho kapela Bar a solová tvorba jsou skvělý a podle mě úplně perfektně sedí na to, co se na festivalu Zmar hraje. Kromě Lukase Krona se taky představí jeho žena Mariana Krun, s kterou měli, nebo stále možná mají duo The Kruns, takže tohle podle mě bude určitě highlight festivalu, na který se moc těším.

Raně 80 je australský postpunk a pak následně pozdně 80-kový belgický elektronický projekt The Caravan. Je takovýhle komba, můžou klidně na Zmaru zaznít. Když se mě někdo ptá, co se na Zmaru hraje za hudbu převážně, tak říkám, že se to žánrově nedá moc ohraničit, ale většinou se zaměřujeme na lehce okrajový žánry nebo na žánry, který se vlastně ani nedají moc definovat. A hlavně říkám, že se tam hraje taneční muzika, ale nehraje se tam klubová muzika. Každopádně teď The Caravan a Somewhere in Arabia a předtím to byly The Take a Summer.

Hassan Didir, skladba Ibini, což je track, který může reprezentovat to, co by třeba zahrála DJka Divný útvar jako zástupkyně české DJské scény, nebo ji zmiňovaná Miriam S, anebo taky další žilístko za mě Oscura Resistencia. A já jsem do toho namíchal starý Hivern disk, skladba od projektu Katerina.

Ještě 40 minut můžete ladit pořad Klaster na Rádiu 1, kde se dneska věnujeme hudbě spojený s festivalem Zmar, který se koná už za 3 týdny v obci Mšené Lázně. Festival je letos vyprodaný, ale my vám stejně pravidelně každý rok věnujeme jeden vysílání tomuhle festivalu, aby jsme vám představili jeho zaměření, abyste mohli zvážit třeba nákup vstupenek příští rok a včas před tím, než se to vyprodá. Každopádně, tohle je projekt Sponůč, skladba z roku 1979 s názvem Laser Dance. No a předtím to byla věc, která byla o nějakých 45 let mladší. Byl to irský producent T-Vok a jeho skladba Logan Run Part 2. A T-Vok letos taky zahraje na Zmaru.

Myslím, že na festivalu Zmar má svoje místo i Leftfield Elektronika, Korta staršího data. Tohle je projekt Young American Primitives se skladbou These Waves, která se objevila na kompilaci Planet Love volume 1 Early Transmissions 91-95. Skladba předtím byla od Stabil Elite, kapely asi největšího jména, na který se těším na festivalu z Marukase Krona. Stabil Elite vydali album Duze Půze v roce 2012, který je, myslím, že si do dneška úplně skvělý. Skladba se jmenuje Gold. A takovýhle živější kytarový věci si myslím, že bude na Zmaru hrát DJka Smetana.

Nacházíme se v Alžírsku, odkud pochází Majid Soula a posloucháme jeho skladbu Necvech Sifasanach. Je to jedna z věcí, která vlastně není úplně elektronická, ale je neuvěřitelně taneční a proto jsem to taky dneska vytáhnul jako reprezentaci toho, co se na tanečním parketu může na Zmaru hrát. Předtím to pro změnu byla jedna hodně stará šedesátková kapela ze Spojených států, jedni z průkopníků psychedelického roku Hooterville Trolley a jejich známá skladba No Silver Bird. Konkrétně to byl edit, který se jmenuje Beyond the Wizard's Sleeve, Get Ready to Fly.

No a samozřejmě svoje místo určitě na festivalu Zmar, ale samozřejmě bez pochyby v pořadu Cluster musí mít nějaká raná německá elektronika, i když tato už není tak úplně raná. Je to z roku 85 ze studiového alba Ocean Heart německého producenta Haralda Grosskopfa. A já připomínám, že na německé značce Bureau B mu vyšlo teď úplně funglnový album Stojí za poslech. No a ta skladba předtím, která podle mě patří k jedný vůbec z nejlepších skladem, co jsem snad kdy slyšel, určitě minimálně v žánru synthwave nebo možná Italo, chcete-li, Stratis New Face, Stratis Foggy Weather z releaseu New Face z roku 1983. Takže ještě finále z pořadu Cluster věnovaný zvuku festivalu Zmar, který se koná již za 3 týdny v Mšených lázních.

0: Tak, dnešní klaster se pomalu nachýlil ke konci. Před chvíli nám dohrál rumunský projekt Delusion Man a skladba Phaser Train. No a teď to je americká dvojka z 80. let Experimental Products a jejich skladba The Addict, která vyšla hned v několika verzích, ale já mám strašně rád tuhle demo verzi. Za mě je to jedno z nejlepších synťákových solíček v tomhle tracku, který jsem kdy slyšel.
1: Spousta superlativ dneska, takže takhle jsme to namazali na ten festival z Mario. Tak můj favorit je Lukas Kron, tak řekni teda jedno jméno, Michale, na který se fakt těšíš prostě, který bude podle mě úplně skvělý.
0: Já úplně nevím, vypíchnul bych Živáky, na který se těším, a to Underground Hyper Hero a Sax Tape. A pak náš kámoš Mr. TC určitě taky zahraje skvělý set. A ještě jeden DJ, který je, nechci říkat legendární, ale je to fakt veterán, který produkuje spoustu skvělý věci a je to výborný selektor a taky boss, který dělá spoustu kompilací s názvem Elsewhere, a to je belgický DJ Sofa Elsewhere, tak na toho se rozhodně těším hodně.
1: Takže podáme report, až festival proběhne. Každopádně je tady ještě jeden klaster za 2 týdny a to se bude taky něco dít. Přijde na rozhovor Axel Bowman.
0: Je to tak, už je to venku. Axel Bowman by měl dorazit na rozhovor do první hodiny příštího klastru. Určitě to ještě připomenem někde na sociálních sítích a tak dál. Každopádně kompletní tracklist už teď na webu Rádio 1 a za chvíli se na vás už těší pořad Workout. Díky, že jste poslouchali, a mějte se pěkně. Čau.

How low can you go?

Can you go?

0: Tonight we dine at where? Dance.
1: Just because.

0: Vladimíre! Nemůžeš už konečně vypnout to rádio 1?
1: Cože?
0: Sakru, nemůžeš!